0: špeciálny letný rádio. Vyše od muzike.
1: Vyše od muzike. Ovog leta na 103. Na